Než se hory zrodily, než vznikl svět a země, od věků na věky jsi ty, Bože. Tisíc let je ve tvých očích jako včerejšek, jenž minul. Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost.

Slyšte, kdo můžete. Ptejte se stromů, kytek a polí. Řek se ptejte. Ptejte se kamenů, potoků, lesů. Hor se ptejte. Ve všem je život. Slunce se ptejte.

0: Hospodine, na veky pevne stojí v nebesiach Tvoje slovo. Žalm 119, 88.
1: Počúvate Rádio Logos.

0: Hospodine, neber mi nikdy z úst slovo pravdy, lebo čakám na Tvoje rozhodnutie. Žalm 119:43.
1: Počúvate Rádio Logos.

aby ti, co nevědí kam, našli cestu za tebou. Semafory lidé zháší a mlčí ukazatel cest. Vidět není